0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe a přitom nestratí tu správnou eleganci. Mojo jsou jako kamarádi, kteří ti vždycky přinesou tu správnou náladu i muziku. Jejich hudba je moderní, plná energie a chytlavých rytmů, co tě nenechají sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší zvuk, který tě dostane.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Tady je tvoje metropole. Cornelia Jacobs je švédská zpěvačka, která do hudby vnáší intenzivní emoce a silný hlas plný energie. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky dodá sílu a inspiraci. Spojuje osobité melodie s moderními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na dávku muziky, která tě pohladí a rozhýbe zároveň. Zůstaň na ladě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

vztah k sobě, vztah k druhým, vztah k přírodě a smysl života. Toto vše charakterizuje spiritualitu každého z nás. Ono spirituální zdraví nelze spojovat jen s náboženskou vírou. Jedná se o obecnější schopnost sebereflexe a všímavosti. Na poslední měsíc tohoto roku jsme si tedy zvolili téma věnující se spirituální části naší osobnosti. O lásce, morálních hodnotách, altruismu, sebepoznání či o smyslu života si dnes budu povídat s panem profesorem Ivo Jiráskem z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a se Slávkem Wurstem, knězem a toho času mimo jiné nemocničním kaplanem v naší nemocnici. Slávek také založil cenu Michala Velíška a dosud je jejím čestným předsedou.

0: Pánové, ještě jednou vás vítám, děkuji, že jste přijali pozvání. Bylo to trošku komplikované, nakonec diváci mohou vidět, jestli bys to okomentoval, Slávku.
1: No, tak mluvíme o zdraví, ne, o aktivním životu. Uklouzl jsem na Lidlu a takhle to dopadlo.
0: Takhle to dopadlo a za chvilku to bude zase v pořádku. Takže já bych začal, jaký je vztah mezi pojmy duch, spiritualita a religiozita? Ivo.
2: Čeština nás krásně vede, takže v tom slovu duch cítíme to souznění a sepětí se slovem vzduch a dech, takže není úplně náhodou, že ten duch volně vlaje, plyne, jak je jeho vůle a nemůžeme to úplně svázat nebo dostat do nějakých pevných kategorií. Takže to přesné kategoriální vymezení bude asi různorodé. Mně osobně velmi vyhovuje definice Maxe Schillera, zakladatele filozofické antropologie, který říká, že právě duch je to, co nás odlišuje od zvířat. Jinými slovy, každý člověk je duchovní bytost. A už jsme slyšeli v tom úvodu, že se to vyjevuje způsobem vztahu k sobě samému v autentické existenci, vztahu k druhým, přírodě a k celku. Takže to je ta duchovní složka osobnosti a spiritualita jako duchovnost je vlastně způsob, jakým člověk prožívá tu svoji duchovní dimenzi. A religiozita potom od religio, náboženství, je náboženská složka, která není vlastní úplně každému člověku. V naší zemi je to zhruba 20-30%, u mladých lidí dokonce jenom 9% se hlásí k náboženskému životu. A spiritualita se může rozvíjet jak prostřednictvím toho náboženského života, tak i v nenáboženských formách.
0: A Slávku, ty jako kaplan pracuješ s tím spirituálním zdraví, jako nemocniční kaplan. Jak bys vymezil ten pojem, nebo co si pod tím může divák představit?
1: No, možná je to nejdříve to bourání těch představ, protože když se řekne nemocniční kaplan, tak si většina lidí, kteří se setkají s nemocničním kaplanem poprvé, tak si představí, on je tady od toho náboženství, on je tady od těch náboženských úkonů. A když se sestra zeptá při úvodním rozhovoru, jestli chce přítomnost kaplana nebo návštěvu kaplana, většina lidí řekne ne, ale pak když se s kaplanem setkají, tak říká, tak ano. A to je právě v tom pojetí, pokud vnímáme kaplana pouze v té religiozitě, v tom náboženství. Ale pokud vnímáme, že spiritualita je to, co je hluboce v nás, je to naše vlastní potřeba, je to něco, co nás vlastně utváří a my jsme jí utváření celý život až do konce svého života. My nikdy nejsme na konci toho růstu v té spiritualitě. Je to vlastně celoživotní výzva, tak pokud pochopíme, co to vlastně znamená, co rozvíjení spirituality může znamenat pro můj osobní život, ale také i pro mé zdraví, jak o tom budeme dneska mluvit, tak najednou ta témata jsou nám všem blízká.
0: A co to teda znamená? Jak bys charakterizoval to, co nás přesahuje, tu spiritualitu?
1: Pro mě osobně, já to mám trošku, nebo možná komplikovanější pro některé lidi, kteří to mají jenom v té oblasti spirituální, protože pro mě to je spojeno i s tou religiozitou, i s tou vírou, s náboženstvím. Ale na druhou stranu vnímám to, že ty spirituální potřeby, protože my je máme všichni lidé, náboženské nemají všichni lidé, tak pro mě osobně je to vnímání světa kolem mě, v rozměru nebo pod pohledem, který jde z vrchu. Pro mě to má horizontální rovinu, ale tu vertikální rovinu. Ta vertikální rovina, ta dává smysl těm věcem v té horizontální rovině. A vlastně pro mě ta spiritualita je také vystavení se vlivu a působení a vnímání toho, já říkám Bůh, pro některé lidi to může být pojem, který je právě pro tu kulturní zanešenost a historickou zanešenost toho pojmu někdy komplikovaný, tak vnímám, že stojím pod někým v respektu k někomu, k řádu, který tady je, také k řádu svědomí, to říkal, myslím, Kant, že to jsou dvě věci, které mě matou, to hvězdné nebe nade mnou a ten boží zákon ve mně, zákon svědomí. A to mě potom utváří a v tom smyslu vnímám takovou odpovědnost k vlastnímu životu.
0: Ivo, ty přednášíš vlastně i filozofii na fakultě. A jak je tedy ten termín spirituální zdraví vnímá v České republice?
2: Nás to zajímalo natolik, že jsme uskutečnili takové dotazníkové šetření. Ptali jsme se lidí, jestli si myslí, že vůbec něco jako spirituální zdraví existuje. A pokud ano, co si pod tím představují. A bylo zajímavé, když jsme ten soubor rozdělili, měli jsme tam asi 1800 lékařů a zhruba 1200 takzvané běžné populace. Takže tyto dvě skupiny se opravdu velmi výrazně lišily. U té běžné populace pouze asi 26% lidí připouštělo, že něco jako spirituální zdraví existuje. Ale u lékařů to bylo 50% nebo 49%. Čili každý druhý lékař v naší zemi se domnívá, že nějaká spirituální dimenze zdraví existuje. To mě osobně to poměrně překvapilo, protože žiju v takovém tom vnějším nálepkovacím dojmu, že vlastně medicína je hodně zaměřená na ty specializační dovednosti, na ty technické záležitosti, na farmakologii a tak dále, ale přitom každý druhý lékař vlastně uznává, že nějaká ta spirituální dimenze k tomu zdraví náleží. To obsahové vymezení potom bylo velmi různé, od právě náboženského, že to je vazba k Bohu, přes nějaké harmonie typu well-being, až po třeba alternativy, nefarmakologická medicína, po jogu a šamanismus a tak dále. Čili tam byly velmi různorodé, zhruba 4 takové skupinky.
0: Ono, i moje zkušenost z vlastní praxe, co by lékaře, chirurga, je ta, že kdo v něco věří, kdo věří třeba v sebe, kdo věří, že se uzdraví, nebo kdo spolupracuje, ať už s kaplanem, nebo i třeba s nějakým léčitelem, ale jenom ta víra ho posunuje na úplně jinou rovinu a jako má podle mě podstatně lepší prognózu a dělá pro sebe hodně, i pro to uzdravení, i pro tu spokojenost životní. Ona, ta nemoc není jakoby černobílá, všechno ze vším souvisí a má to nějaký přínos, nějaký význam, něco nám by to mohlo dodat, čiho?
1: Možná bych tady tomu použil slovo ladění. Když ladíme orchestr, jo, že takhle je to s tím naším tělem, protože my tam máme něco rozladěno, vnímáme, že to je s tím tělem spojeno a podobně, ale ono je to také spojeno s tím, v jakém prostředí žijeme, v našich vztazích, ale také, jak máme srovnány vlastní hodnoty. A když se nám tohleto podaří v rámci třeba té léčby v nemocnici, a tady si myslím, že proto, nebo to je také hodně zatím výsledkem toho, že lékaři to vnímají mnohem víc než ta běžná společnost. Když se nám to podaří slaďovat dohromady, tak najednou to musí být, to se někde musí projevit, protože sladěný orchestr zní jinak, jak rozladěný.
2: Já jsem chtěl jenom jako dodat takovou drobnost, že vlastně ono se to velmi obtížně racionalizuje nebo převádí do nějakých vědeckých zdůvodnění nebo faktů působení, ale z té zkušenostní dimenze je to velmi hezky vidět, že skutečně všechny ty složky osobnosti na sebe velmi úzce působí a navazují jedna na druhou. Takže i když to někdo řekne, že to je jenom placebo a víra tvá tě uzdravila, tak já jsem opravdu přesvědčen, že ta provázanost duchovní, duševní a tělesné složky je velmi silná a navzájem se ovlivňují.
0: Také nepochybuji a dokonce si myslím, že to nad tou hmotou je důležitější než ta hmota, že ta teprve se z toho utváří, harmonizuje nebo nějakým způsobem i modifikuje. Ale já bych se tedy zeptal, jak se utváří u každého ta hladina spirituality, jak to můžeme rozvíjet, jak to můžeme podpořit. Slávku třeba.
1: No, já si myslím, že to základně začíná vůbec v rodině. Jak rodina vnímá, jak vnímáme hodnoty kolem sebe, jak vnímáme vztahy, jak vnímáme zodpovědnost ke světu, ale také jaké morální hodnoty, my tomu říkáme morální hodnoty, ale ty morální hodnoty jsou, které nás zase odkazují i často na naše svědomí a jak vychováváme své svědomí, protože my můžeme své svědomí také utlumovat, my ho můžeme upozaděvat a ono nás časem nám nebude nic říkat. Ale jak v té rodině se utváří nějaké hodnoty? Já nezapomenu nikdy na maminku moji, když jsem se jednou jako děcko vracel kolem družstevního pole, to bylo tenkrát jezere, natrhal jsem tam lusky a byl jsem přesvědčený, že udělám doma radost, protože donesu lusky a maminka mě s ní poslala nazpátek do toho družstva, abych to dal kravám, protože mě říkala, to jsi ukradl, to není naše. A najednou je tady nějaká hodnota, že něco není jenom v těch věcech. Něco je také v tom, jak já se k těm věcem stavím. A tady to začíná v té rodině. Potom je tam určitý prostor toho, každý mladý člověk si začne klást otázky o tom, jak vlastně ten život žít. Že to je, je to v té formě, když se postaví proti té, tomu navyklému řádu, pak hledá něco svého, tu svou vlastní cestu. A pod jaký vliv se dostane, jaký, jakému vlivu se vystaví. A pak je to dál ten osobní růst, kdy se nespokojíme pouze s tím, že něco máme, ale že ten život je hodnotný až tenkrát, když my ho vlastně využíváme ve prospěch. Život jsem dostal jako dar. Já říkám, že život je Božím darem a Bůh mě ten život dal k tomu, abych zlepšoval svět v tom svém malém dílu, v tom dílečku, který mě byl dán, v čase, který mě byl dán. Ale já jsem za tu část svého života, svých darů a schopností, které jsem dostal a možností, já jsem za to zodpovědný ve vztahu k Pánu Bohu, ale také ke světu, ve kterém žiju.
0: Takže ty zmínil morální hodnoty, na kterých vlastně to stojí. Abych se ptal, Ivo, na jakých morálních hodnotách stojí tvůj život? Nebo jak bys schopen k tomu něco?
2: Mně na rozdíl od kolegy dar víry nebyl dán, takže já patřím k té většinové skupině v naší zemi, která je nenáboženská, ale přesto si myslím, že může nějakým způsobem rozvíjet svoje spirituální potřeby, byť je neumí ukotvit v tom prožitku kontaktu s Bohem. A třeba mě osobně pomáhá filozofie a už v mládí mě oslovil Platón tou svojí představou, že idea dobra je tím nejvyšším vrcholem veškerého ideového světa, o který bychom měli pečovat a že to dobro bychom měli nejenom poznávat, ale vytyčovat a držet vlastně ten náš život na té cestě směřující k dobru. Vztahy, o kterých tady byla řeč, kultivovat vlastně vztahy, snažit se rozumět těm lidem, být jim na blízku, poslouchat je víc, než jenom jim říkat svoje názory, to je něco, co podle mě je spirituální hodnotou. A někdy se mluví o takzvané spirituální gramotnosti, čili já jsem zastáncem toho, že skutečně tuto dimenzi života lze rozvíjet, lze ji kultivovat, lze se na to zaměřit. A když si člověk jenom večer uvědomí, co vlastně ten den prožil a jestli to je všechno v pořádku, nebo jestli někdy něco neudělal, co mu to ten hlas svědomí nebo to srdce říká, že není úplně v pořádku, tak si myslím, že může udělat hodně pro to, aby se rozvíjel v této dimenzi.
0: Takže jsme se shodli, že to je prostě důležitá součást každého z nás, ta spiritualita.
2: Bez pochyby.
0: Ten kontext s okolím, morální hodnoty, na kterých stojí náš život, že to má i velmi pozitivní zpětnou vazbu, že nás to i posiluje, abych řekl, uzdravuje, harmonizuje, bych se nebál říct, a že je to třeba rozvíjet. A já bych se ptal tebe, Slávku, co bys řekl, doporučil, že by měla dělat jinak rodina, škola, společnost, aby byla rozvoj k té správné vyšší spiritualitě, aby se rozvíjela tady ta součást každého z nás.
1: Já se možná podívám na dobu, ve které teďka v současné době se nacházíme. My jsme teďka v předvánočním čase a to je dost často spojováno s tím nakoupit, mít dárky připravené a dát hodně věcí a často slyšíme o tom, že se řada lidí zadluží právě proto, že dávají dárky. Ale kdybychom se podívali na to, co skutečně dělá náš život šťastným a co ho dělá lepším, tak to není to, že si pořídíme velkou věc, ale to, že jsme k sobě nějací. Že ten čas prožitý v tom společenství, čas, který bychom zaměřili v současné době, a to je vlastně ten krásný obraz toho adventu, který je daný jako takový ten i ten pohled zpět, jaký byl ten minulý rok, nejenom ten dnešní den, který jsem prožil, ale jaký byl ten minulý rok. A my máme tolik důvodů vděčnosti. Navzdory tomu, že jsme procházeli obdobím a procházíme obdobím, kde si nevíme ještě rady, jak úplně se vypořádat s pandemií, která je ve světě. Tak tady jsem, já tady jsem, je tady moje rodina. Někteří lidé přišli o své blízké, to je pravda, ale zase na druhou stranu, neučí nás to něčemu. Já teď v poslední době jsem začal přemýšlet nad tím, v čem nám covid může být požehnáním.
0: A k čemu zašel?
1: Tak zatím to ještě nemám úplně srovnáno v hlavě, ale říkám si, jestli nás to naučí už jenom tomu, že nebudeme si tak příliš jistí v tom životě. Tím, že všechno máme ve svých rukách. Tím, že budeme pokornější ve vztahu k sobě. A také i to, abychom se nenechali rozdělovat jako společnost. A i to patří do nějakého vnitřního zrání, nenechat se rozdělit v našich rodinách jenom proto, že ten či onen má takový nebo jiný názor.
2: To je to je velmi zajímavé. Já třeba vnímám ten advent ne jako retrospektivu, jako pohled do zpětného zrcátka, ale spíš otevření do té budoucnosti. Do té naděje, která má vlastně přijít a to uvědomění, že vlastně můžu žít lépe, než jsem žil dosud, že víc můžu mít rád lidi a tak dále. Čili to je hezký vlastně, že já tam vnímám spíš tu budoucnostní dimenzi, než tu minulost.
1: Já jsem řekl ten pohled do minula, ale on tam je také ten pohled do budoucnosti. Pro mě je tam důležitý. Pro mě to je čas, ve kterém se můžu podívat zpět a můžu být za něco vděčný a já mám spoustu důvodů k tomu, abych byl vděčný za rok, který jsem byl, který jsem prožil, ale také, a jak prožijeme ten rok, čím ho naplníme, čím je ten čas, který je před námi, čím my můžeme, zase se vrátím k té myšlence, čím my můžeme obohatit sebe, ty nejbližší lidi kolem sebe, ale také společnost.
2: Já bych možná si ještě můžu k té kultivaci, jakým způsobem, ono totiž to nemusí být ani tak umělé, ale někdy to přichází jako vedlejší produkt. Konkrétně mám teďka na mysli třeba, dělali jsme výzkum na Foglara a ukazuje se, že dokonce četba knížek pro ve správném věku, čili literatury dobrodružné pro kluky, kde se mluví o přírodě a o aktivním trávení volného času a 50% těch našich čtenářů v tom vydělá takový otřes duše, jo, čili nějaký zážitek až iniciačního typu a Foglar byl nereligiozní osoba, nepíše o náboženství, je to všechno jenom o malých klucích nebo mladých lidech a zajímavě, že i v tom je možné vlastně tu reflexi vlastně realizovat a rozvíjet.
0: Ale je to o vztazích a o hodnotách.
1: No, právě teď na to si reagovat, ten Foglar není o náboženství, ale je o těch hodnotách, ano, které ke spiritualitě patří.
2: Přesně.
1: A on je tam do těch mladých lidí vnášel, v těch postojích ve vztahu k sobě a k zodpovědnosti k druhým lidem.
2: Přesně.
0: Nicméně my jsme velmi rozvinutá, hlavně tedy technicky, technologicky, vědecky společnost. Určitě stavíme na tom, co se odehrálo v historii před námi. A přesto všechno tady ten rozměr málo rozvíjeme a dokonce bych řekl, že i jakoby se zmenšuje v té naší společnosti. Co by třeba škola mohla dělat jiného, aby se to obrátilo, ten trend, aby vychovávala takový komplexnější osobnosti?
2: Mně osobně by se velmi líbilo, kdyby od toho pragmatického kalkulu vnímání školu jako získání znalostí a dovedností na trhu práce, to bylo skutečně k rozvíjení bohatosti života. A taková nejzákladnější dětská vlastnost je úžas a údiv. A není taky asi úplně náhodou, že právě to je vůbec podmínka vstupu do filozofie. Vnímat věci samozřejmé, zdánlivě samozřejmé, jako něco nesamozřejmého. To hvězdné nebe, ten mravní zákon ve mně, to jsou přeci úžasné záležitosti a my se úplně neučíme nějak vnímat je z té pozice údivu a úžasu. Takže kdyby toto tam bylo akcentováno, bylo by to úžasné. Kdyby se více akcentovaly lidské vztahy, ale ne v tom, abychom dokázali popsat jednotlivé typy skupin, abychom rozlišovali komunikaci takovou a makovou, ale opravdu se učit vnímat toho druhého, v němž se vždy nějakým způsobem realizuje obecné lidství. Toto myslím, že by bohatě stačilo akcentace na tyto aspekty, aby s tím spirituálním rozměrem se pohnulo.
1: On ten život v minulosti byl hodně spjatý s přírodou a spjatý s přírodou znamenalo odrážet nějak a být závislý svým způsobem na té přírodě. A tam si lidé uvědomovali, že když nezaprší, tak. My dneska jsme se naučili věci hodně řídit. My jsme se naučili, že dokážeme, máme chemické hnojivo a máme možnost umělého zavlažování a jako kdybychom to všechno měli ve svých rukou a vůbec máme takový pocit, že nakonec to vidíme v nemocnici, lidé přichází a považují z nemocnici za jinou podobu autoservisu. Jo, že já mám nemocné tělo, mám pokažené auto, zavezu do autoservisu a když mám nemocné tělo, tak přijdu do nemocnice a pane doktore, jak to, že jste to nespravil?
0: A mnohdy to ještě považuji za autoservis, který, kde se neplatí a kde mají nárok na nejlepší služby úplně online. Teda to.
1: Ale to zděšení těch lidí, když najednou přijdou do nemocnice a nemocnice není autoservis, kde se vyměňují díly a zajišťuje se nekonečný chod, ale že se tam najednou dostáváme na jakousi hranici, která je dána. Ta hranice je dána nejenom možnostmi medicíny, a my u nás máme úžasné možnosti medicíny, ale také možnosti toho, jak jsem se já vlastavil ke svému tělu, protože jestli já budu celý život své tělo zneužívat a potom na konci života, pane doktore, rychle teď tam vyměňte pár dílů a najednou ta pokora, mně se moc líbí, Dušek to myslím říká, že už ta nemocnice to má v sobě obsaženo, nemoc, uvědomit si, že ne všechno mám ve svých rukách, uvědomit si, že ani ten lékař, kdyby stokrát chtěl, tak není schopen udělat všechno. A ta pokora před tím, že i ten život někdy skončí, a pak už vlastně zůstane otázka jenom, jak já jsem ho prožil.
2: To mě navádí zase na téma zodpovědnosti, protože vlastně to převzetí zodpovědnosti za svůj život je znakem dospělosti a my žijeme ve společnosti, která tu dospělost čím dál více oddaluje. Chceme si spíš hrát, žít svobodnou volbou, nezavazovat se, nevázat se, nepřijímat vlastně zodpovědnost a odkládat ji na někoho jiného. Politici, ať si něco vyřeší, doktoři, ať mě vyléčí a tak dále. To je velmi silná dimenze opravdu dnešního prožívání.
0: Existují dneska nějaké příklady společnosti nebo společenství, kde ta spiritualita je opravdu na vyšším stupni a od které bychom se mohli něco přiučit?
1: Já vzpomínám na čas, který jsem prožil na Kavkaze jednu dobu. Tam ti lidé žijí mnohem víc spjatí ještě s přírodou, žijí tam takovým jednodušším způsobem a mě tam fascinovalo, když se třeba sešla rodina, oni tam měli, my to vidíme jenom jako přípitky, že to je spojeno s alkoholem, ale to bylo primárně spojeno s obsahem. A tam všechno, co začínalo, tak začínalo s vědomím, že vlastně my jsme byli obdarováni teď, že jsme se tady mohli sejít. Oni tam mají třeba na Kavkaze mají 3 pyrohy, když mají radost, mají 3 pyrohy, když mají smutek, mají 2 pyrohy a ty pyrohy mají položeny tak, aby bylo vidět, z vrchu, že jsou 3 a oni říkají, pane Bože, podívej se, máme radost. Máme radost a my jsme vděční za to, že jsme se sešli, za to, že jsme zdraví, že jsou tady mezi námi děti a že jsou tady taky mezi námi starší lidé. A potom je tam asi 20 různých příbytků, které jsou všechny postaveny na vděčnost. A já jsem si uvědomil, jak bohaté je tohleto setkání té rodiny, zaměřené na tu radost ze setkání a vděčnost toho, že tady můžeme být, oproti tomu, jak my se často setkáme, jíme, s odpuštěním někdy žvaníme o všem možném, někdy se tam dneska vlivem situace, ve které jsme také lidé pohádají, místo toho, abychom stavili na jiných hodnotách, které náš život ukotvují, v tom životě, ve kterém žiju, ale dávají mu takový nějaký pohled dál do budoucna.
2: Tady je velmi zajímavé, že někdy, když jako zanedbáváme tu dimenzi vlastních životů, takže jsme k ní trochu dotlačení vnějšími okolnostmi nebo až násilím. Mě jsem se vzpomněl na fenomén prožitku blízké smrti, kdy vlastně člověk po klinické smrti vlastně prožije určitou událost nebo určité situace, které pro něho potom jsou tak silným impulzem ke změně životních hodnot, že velmi často lidé, kteří se tím zabývají, zjišťují, že potom dochází opravdu k proměně hodnotového systému, že ten člověk méně myslí na peníze a materiální zajištění a více myslí třeba na tu rodinu nebo na ty prožitky vztahové, více se otevírá právě těm spirituálním dimenzím nebo i duchovním praktikám a že někdy jsme k tomu přivedeni jakoby tak silným impulzem, abychom si uvědomili, co je teda opravdu podstatné v tom životě. A tak je dobré to reflektovat i bez těch násilných impulzů.
1: No, teď právě myslím na to, proč někdy čekáme na to, až se nám něco takového v životě stane. To jsou moje zkušenosti s lidmi, kteří po tom, kdy byli v nějakou dobu v umělém spánku na covidovém oddělení a byla jim dána ta možnost, že se vrátili do života, tak dost často říkají, hodně teď přemýšlím, jak budu ten život žít dál. Proč si tohle ty otázky neklademe dřív? To je strašná škoda, protože my vlastně promrháme většinu času svého života, promrháme tím, že se za něčím hodíme, ale my bychom si ty otázky měli klást mnohem dřív, protože to je, já už nedoženu v 50, v 60, v 70, nedoženu, co jsem zanedbal předtím.
0: Tak si tu otázku položme teď, jaký je smysl života?
1: Velice hezky to řešil Viktor Emanuel Frankl, kdy se lidé ptali, to byl psychiatr, že zabýval se hodnotami života, potom po druhé světové válce a říkal, neptejte se života, jaký mě dáš smysl. Život vám klade otázku, jaký mu dáte smysl. My chceme tak smysl mého života, kdo mě ho dá? Škola mě ho dá? Kdo mě ho dá? Jo? Společnost mě ho dá? Ne, já v každé době, v každé společnosti. A je úplně jedno, jaká je, jaká, v jaké fázi té společnosti jsem, jestli žiju tady nebo jinde. Já ten život mohu naplnit věcmi, které tomu životu ten smysl dají. Není to dáno ekonomikou, není to dáno tím, že jsem více nebo méně nadaný, ale je to daný mým přístupem k tomu životu a jak ten život prožívám.
2: No, nevnímat ten smysl jako něco vnějšího, co má přijít, za co se můžu zacílit, čeho chci dosáhnout, ale jako něco, jak ten život osmyslnit. No, to je přesně ono. Mně se taky moc líbilo na Franklovi mimo jiné i to, že on vlastně říká, že třeba spirituální krize nebo absence smyslu, taková ta katarzní situace, že to není psychická nemoc, ale že to je právě duchovní nedostatek a že ten nedostatek přichází nejenom z nedostatku třeba materiálního, ale i z nadbytku. Jak jsme dneska přehlceni těmi informacemi, těmi obrazy, tím facebookovým sdílením, tím lajkováním, jak nás neustále chrlí vlastně ten podnět světelných zdrojů a tak dále, tak vlastně i z toho nadbytku může paradoxně vznikat pocit jakéhosi nedostačivosti a té spirituálního vákua.
0: Ambicí tady toho povídání nebo toho našeho pořadu je trošku dát nějaký návod i posluchačům. Jak rozvíjíte spiritualitu vy u sebe? Slávku, já ještě vím, že jsme se bavili, že i ty medituješ, že si bys třeba i řekl, jak co pro tebe znamená meditace, jak ji praktikuješ?
1: Já bych v prvé řadě možná to slovo meditace trochu odduchovnil záměrně, protože někteří si pod tím představují nějaké stav, možná nějakého vytržení. Je to usebrání. Možná bych řekl, to je takový čas vnitřního usebrání. To je čas, kdy podle těch forem, které jsou nám blízké, tak se snažíme sklidnit k tomu, abychom lépe rozuměli přítomnosti a vystavili se něčemu, co teprve může přijít, jinému pohledu. Já nejsem schopen slyšet odpovědi nebo mít odpovědi na otázky, jak to dělat jinak, když jsem přesvědčený o tom, že to všechno dělám správně. Ale když se vystavím možnosti, že může také na mě působit někdo jiný pro mě, Pán Bůh svým duchem, tak to mám já ve své religiozitě, ale také působit vlivy, které tady přichází prostřednictvím třeba i poznatků jiných lidí, které jsou, a je to dobrá četba. Pro meditaci stačí jedna věta, někdy jedno slovo, o kterém se chceme přemýšlet, ve kterém chceme růst. Pro mě modlitba, která nemá jenom podobu odříkávání něčeho, ale je to takové to spíš to vystavení a možná někdy i mlčení. My někdy si myslíme, že když něco řekneme nebo odmluvíme, tak jsme si naplnili své, ale mlčet před životem, mlčet před Bohem, řeknu, mlčet před tím, kdo nás přesahuje, nechat se vystavit něčemu, to je ohromný prostor pro vnitřní růst.
2: Ve mně velmi rezonuje to slovo vystavit se, protože já to mám zase spojený s tím vystavit se třeba přírodním podmínkám. Jít do té přírody. Měl jsem příležitost zažít několik zimních kurzů, kde jsme 14 dnů chodili na sněžnicích a spali ve stanu. A tam skutečně člověk zjistí, že není pánem tvorstva, že stačí jenom, aby mráz klesl pod určitou úroveň a najednou je všechno jinak a jde to skoro o holé přežití. A když se ty životní vlastně podněty takhle zúží, fokusují jenom na to, že chci přežít, že si chci vyrobit to teplo, tak najednou člověk vnímá skutečně ten život mnohem více jako dar a vnímá to, co všechno s tím souvisí a že je prostě něco, co nás přesouje, byť to třeba někdo vnímá v té přírodě nebo v jiných aspektech, nebo sociálním řádu a podobně. A ještě, když to byla otázka vlastně, jak to rozvíjet, tak kromě té přírody všechny ty dimenze mohou že rozvíjet, takže třeba ta vztahovost. Moje žena zrovna včera vzpomínala, že vlastně spolu už zažíváme 30. advent a ono žít spolu takovou dobu je taky docela umění, protože to nejsou jenom ty hezký okamžiky, kdy nám je dobře, ale jsou tam i ty krize, kdy máme jiný názory na věci, kdy se neshodneme. A tohle to překonávání těch obtíží já vnímám tak jako velkou školu v podstatě spirituality. Udržet ten vztah, který má teda nějakým způsobem růst, protože buď to roste nebo zaniká, že to není nějaké plato. Takže to jsou všechno situace, kde skutečně nám život dává obrovské lekce v tom, abychom reflektovali, jak se chováme a co prožíváme.
1: V tom vztahu tam jsou přesně ty spirituální hodnoty, o kterých mluvíme, když mluvíme o lásce. Láska to je spirituální téma.
2: Jednoznačně.
1: No. Odpuštění. No. Jo? Odpuštění druhému, odpuštění sobě. Já často prožívám s lidmi na konci jejich života neschopnost některé věci uzavřít. Uzavřít sám pro sebe a říct si, tak stalo se, chci odpustit i sobě. Chci odpustit druhému. Někdy projít i nevysloveným odpuštěním. A někdy provázím lidi ve fázi jejich života, kdy až potom, že někdo odešel z jejich života a oni si zjistili, že nemají dořešené věci a potřebují tohle ty věci dotáhnout. To je to všechno, to, co je hluboce spirituální a co k tomu životu patří. A nebránit se tomu. Myslím, že když mluvíme o tom, to slovo vystavit se, abych tomu ještě použil slovo nebránit se. Jako, jo? Nebránit se těm věcem, protože to, že se tomu otevřu, tak vlastně to je ohromná šance pro můj vnitřní růst.
2: A tady je vlastně ještě jedna dimenze, která s tím souvisí a souvisí i s tím Franklem mimochodem, že vlastně náš život není jenom růžová zahrada, že tam jsou jako tragické, nešťastné okamžití, bolesti, věci, na které bychom nejradši zapomněli. Ale ten Frankl tam píše vlastně, že my to nemůžeme takhle vytrhnout a zahodit, že i to je součástí našeho života, našeho prožívání a vlastně učit se tu bolest jakoby přetavit v oběť a tím vyrůst. Tak to mě taky jako napadá, že to s tím přesně...
1: Empatickým se stává člověk, který sám něco prožije.
2: No, ano.
1: Ano, díky tomu, že to prožil, tak ano, se stává empatičtější.
0: Vlastně vaše zkušenosti hovoří, jak důležitou součástí zdraví je to spirituální zdraví, jak to opravdu s tím vším souvisí a ta západní medicína to nemá v sobě ukotveno jako nějaký takový pevný pilíř a součást té západní medicíny není spirituální zdraví, aspoň se to neučí na lékařské fakultě v nějaké dostatečné míře a tak dál. Jak by se toto mohlo posunout nebo změnit? Možná ty máš zkušenosti přímo s pacienty, jak vnímá, že by to bylo prospěšné pro tu západní medicínu a jak to měnit?
1: Já si myslím, že my jsme aspoň v některých nemocnicích, třeba tady v naší zemi, ušli v minulé době velký kus cesty. Když vezmu i tu naši olomouckou nemocnici, kde mohu pracovat, já tam vidím, že to je cesta z obou stran. Zpočátku, když jsem začal jako působit jako nemocniční kaplan v nemocnici, tak to bylo i z pohledu zdravotníků, z pohledu lékařů, tak čemu my tady potřebujeme kaplana, ne? A když jsme si objevili vzájemně tu cestu toho vzájemného obohacení, a to byla cesta, kterou museli ujít ti lékaři, a na druhou stranu musím říct, že také i my jsme jim museli ujít, a teď myslím hlavně na církve. Protože církve jsou často zaměřeny sami na sebe. Církev to je instituce, která vidí tu důležitost budování sama sebe, ale církev je církví tenkrát, když se otevře společnosti, když začne sloužit. Církev, která neslouží, tak vlastně ztrácí své opodstatnění. A když my pochopíme tu svoji roli, která je mnohem víc než jenom v té formě toho náboženství, ale je v tom pochopení té široké potřeby toho spirituálního růstu, ale i spirituální nemoci, kterou ti lidé prožívají. A my jsme schopni tu spirituální nemoc vnímat a slyšet, tak se to pak spojí dohromady. A potom lékaři řeknou, my chceme kaplana, a najednou vnímám za těch 13 let, co v nemocnici působím, že od toho docházejícího někam, dneska se cítím, že jsem součástí něčeho, ale to je proces, ke kterému musí udělat obě dvě strany, musí projít svou cestu.
0: No, teď mě napadlo i ta souvislost té spirituality s medicínou nebo spirituálního zdraví s člověkem je i v tom, že existuje vlastně diagnoza spirituální krize. Že člověk se dostane do spirituální krize a je to v zásadě závažný stav. Je narostec, ti neví, kam má jít a třeba ani nechce jít dál. Já bych, ono se s váma moc dobře povídá, ale já bych ještě dal v závěru prostor několika dotazům od diváků a začal bych tedy prvním. Jak se díváte na současnou situaci ve společnosti, rozdělení na tábor očkovaných versus neočkovaných, urážky zdravotníků? Konflikty jsou už i v rodinách. Jak, co s tím?
1: Pro mě je to spirituální nemoc.
2: Já se obávám, že to je jenom příznakem vlastně mnohem horší celkové sociální situace, kdy ta polarizace je naprosto patrná a všechny ty souboje na sociálních sítích pro a proti, like a hate, kdy vlastně se to dostává jenom do ty emotivní podvědomé nebo nereflektované situace, tak v tom, v politice, v ekonomice, všude se to vlastně takhle polarizuje a podle mě to je prostě i ta covidová situace, i ta nemoc je vlastně jenom jednou z příčin nebo jedním z důvodů, jak se na sebe navzájem naštvat a nesnažit se porozumět, protože v dřívějších dobách přeci bylo úplně normální, že se snažíme porozumět tomu, kdo má jiný názor, že si uvědomujeme, že ten problém je komplexnější, že tam je víc možných pohledů. No v dnešní době všude je ano a ne. A ta neochota naslouchat, spíš vždycky chceme vyprávět, než poslouchat. To je něco, co ta společnost je skutečně nemocná, skoro se dá říct.
1: Já se vrátím ke slovu láska. My, když milujeme, tak jsme otevření pro druhého. Vy jste mluvil hezky o tom vztahu v rodině, o tom 30 let spolu, ale to znamená být otevřený ve vztahu k druhému člověku, milovat, to je cesta, která jde ode mě k tomu druhému. Když to, co vnímám v současné době ve společnosti, není o lásce, je o sebelásce. Já mám to své ego postaveno, ten svůj názor a pro mě opustit ten názor by byla vnitřní prohra. Ale opustit názor je otázka růstu. Jenom to řekl Werich, jenom blbec neopouští svůj názor, protože tenkrát, když miluji, tak se ptám, co mohu udělat pro tebe, aby to bylo lepší. Když nemiluji, tak ptám, v čem ty seš špatný, nebo mluvím, v čem ty seš špatný, aby já ti mohl dokázat, že já jsem lepší.
0: Máme tady hodně dotazů, já zkusím trošinku zrychlit. Další dotaz. Dělám dobře, když u dětí podporují víru v Ježíška. Myslím si, že je dobře v nich udržovat víru v nějakou vyšší energii. Jen se bojím toho, až to u nás praskne. Vánoční téma, jestli to někdo neokomentujete.
1: No, nevím, jestli Ježíšek je ta vyšší energie. To jsou tradice, které jsme žel přinesli v nějaké podobě do toho náboženského života a myslím, že tam víc zkreslujeme, než pomáháme.
2: Na druhou stranu já to vnímám jako součást právě té tradice kulturní. Já už jsem zmiňoval, že jsem z ateistické rodiny, ale vždycky jsme doma na Štědrý den četli z Lukášova evangelia, vždycky jsme zpívali koledy a pokud to vnímáme jako součást vlastně nějaké kultury, v které žijeme, tak si myslím, že to je v pořádku. No a jestli zrovna to má být, jak velká ta víra nebo jak dlouhodobě bude pěstovaná, to je asi.
0: Já si myslím, že i tajemno patří do spirituality. Určitě. A je třeba tím projít si a užít si to a rozvinout se tím.
1: A potom, co s tím udělám dál, že jo?
0: On na to teďka navazuje další dotaz na tu víru. Jsem typicky nečista. Vyzobávám si z různých náboženství to své a ani jednomu do hloubky nerozumím. Je to špatně?
2: Je to typická záležitost české populace. My jsme za ty něcisty právě označování, že když se řekne, věříš Boha? Ne, ale myslím si, že něco je. A co je to něco? Čili čím to vlastně protchnu? Ten eklekticismus, to vybírání z různých proudů je na jednu stranu krásně obohacující, že rozeznávám do šířky, ale na druhou stranu mě vlastně znemožňuje ponořit se do jedné tradice a těmi hlubokými vyšlapanými cestami se vlastně udržovat na nějaké té cestě. Takže já to nedokážu hodnotit, jestli je dobře nebo špatně. Důležité je, jestli to tomu divákovi nebo posluchači vyhovuje a jestli se tam nalézá, že ten jeho život se tím zlepšuje.
0: Ale minimálně po té cestě jde, přemýšlí o tom, klade si otázky, takže jasně. To si myslím, že
2: to hledání
0: to
2: je důležitější možná, než jenom nějaká
1: Já bych to přesně tam orientoval. Jestli to je bod na cestě, tak je to dobře. Jestli to je cíl, ke kterému dospěl, tak je to špatně. Jo? Jestli je to ta cesta, po které jdu, pořádku. Já nevím, co bude zítra, ale ta otevřenost pro to zítřek.
2: No to totiž nasvědčuje tomu, že tam je ta schopnost klácit ty otázky a hledat. A to hledačství je možná důležitější.
0: A pro vás máme hledat další otázku, tak nakladenou, která je složitější. Připadá mi, že žijí jen o víkendu. Ráno do práce, na večer z práce. Co dělám, mě příliš nenaplňuje. Ale ani nevím, co by mě naplňovalo. Poradíte mi, jak na to přijít?
2: Tam velmi záleží na tom, o jakou práci se jedná, protože my říkáme práce, ale to může být na jedné straně otročina, kde jsem přivázán k nějakému stroji a dělám něco, co mě vůbec neuspokojuje, co dělám jenom účelově pro to, abych si vydělal na živobytí. A nebo může být práce nějaká aktivita, která vyžaduje mé fyzické, psychické síly, mravní étos, která prostě mě plně pohlcuje a v tom případě i to silné zaměření na práci nemusí být špatně, ale všeho s mírou, že se říká.
0: On to Slavek okomentuje na závěr, aby ještě za sebe řekl, že toto je taky ukázka toho, že žije někdo v hlavě, že žije ve svých myšlenkách v racionalitě a neposlouchá své tělo a své srdce. A možná posunout se třeba do svého srdce a nacítit se, co by chtěl, co by mě dělalo radost, co by mě uvolnilo, co by mě naplnilo, tak i to je možná cesta, jak se posunout a jak to začít rozmotávat a dát něco vyššího tomu svému bytí.
1: No já jsem jenom chtěl říct, že pokud si to uvědomuje, tak to je dobré, je to dobře, protože ten moment, když si začneme něco uvědomovat, že mě něco neuspokojuje, tak si kladu otázku, tak jak to budu dělat dál. Jo, já jsem prošel nějakou zkušeností a kdybych s ní neprošel, tak bych si tohle ty otázky nekladl. Je to ten bod na cestě.
2: A to je moc hezký, protože já osobně jsem taky člověk, který propadá té práci. Já to mám rád, to, co dělám. Takže třeba ten hlas srdce...
0: Ne, ale ona to nemá ráda. Aha. To je něco jiného. Ne? Ona si stěžuje, že jí to nebaví a nenaplňuje že tím jenom zabíjí čas a žije jenom o víkendech. Takže
1: to je horší. Jo, ale některé práce musíme dělat, protože v některé fázi života jsme odpovědní za to, abychom vychovali děti, abychom zajistili některé věci. My ty prostředky potřebujeme, ale otázka je, jestli to je cíl.
0: Já půjdu k dalšímu dotazu. Není škoda, že výuka lékařů na naší lékařské fakultě probíhá prakticky bez pohybu a bez sportu, kurzů rozvíjejících tělo i ducha a jejich přínos pro budoucí lékaře a pacienty?
2: To se domnívám, že velká daň, která na začátku 90. let byla zaplacena za ty celospolečenské změny, že první, co se zrušilo, byl marxismus, ale zároveň tělesná výchova. A některé školy si to ponechaly, protože ta tělesná výchova prostě souvisí s tím celkovým nastavením zdraví a naše univerzita bohužel to odřízla. Já si myslím, že to je špatně nejenom pro lékaře, že je to špatně i pro právníky, že to prostě obecně špatně, že člověk nemá ten podnět k tomu pohybu. A pokud se řekne, jsme liberalizovaná společnost, asi studenti zaplatí nějakou průkazku a chodí ve svém volném čase.
0: Mám stejný názor, jako já velmi podporuji, aby se vyrovnala ta psychická, fyzická aktivita, aby se harmonizovalo všechno, tak jako chci vyrovnat v nemocnici tu orientaci na nemoc, orientaci na zdraví a na prevenci. Jako to považuji za jednoznačné. Jak si zachovat spirituální zdraví v současné rozdělené společnosti, v níž narůstá agresivita? Je receptem kontroverzní témata vůbec neotvírat, nemluvit o nich? Slavku,
1: tak prosím. Pokud víme, že to skončí hádkou, tak bych je neotvíral. Ale

0: ani si proč, je tam strašně důležité. A snažit se i v té situaci, která třeba byla, je nepříjemná, když jsem flákl v sobotu večer a zlomil jsem si nohu, tak první chvíli, to první, a to jsem si uvědomil, jak je to dobře, že to dlouhodobě v sobě pěstují, je, že jsem si říkal, tak dobře, hýbu druhou nohou, ruce jsou v pořádku, hlava je v pořádku. Jsem vděčný za to, že to je jenom noha. Teď je to jenom noha. Byl jsem vděčný za to, že jsem měl v kapse mobilní telefon, mohl jsem si zavolat pomoc. Byl jsem vděčný za souseda, který pro mě přijel, za manželku, která to zorganizovala. Tolik věcí je tam a já mohu hořekovat nad nohou, to se prostě stane, tohle ta věc. Ale v ten moment, když si připustíme toho ducha vděčnosti v našem životě, tak najednou se proměňují ty věci, i ty negativní věci. No já jsem strašně rád za nemocnici, ve které mohu být. Už je to negativní.
1: Já bych možná tak jenom k těm kontroverzním tématům, že možná taky záleží trochu na typu osobnosti, protože já jsem byl v mládí vášnivý diskutér a miloval jsem ty kritiky, kde jsem se navzájem bílil argumenty a tak dále. A myslím si, že i kontroverzní téma stojí za hlubší promyšlení, ale musí tam být ochota naslouchat si vzájemně. A pak ani kontroverze nevadí a je zdravá a pomáhá člověku formulovat si své názory. Ale pokud to je kontroverze jenom k tomu, že se máme zmlátit, protože si nerozumíme, tak je to zbytečný.
0: A nebo už dopředu vím, co je pravda.
1: Ano,
0: že?
1: Tak ano, přesně. Pak je diskuze zbytečná. No.
2: Máme tady ještě mnoho dotazů, ale už na ně nemáme prostor. A já jsem vděčný dneska vám za dnešní si povídání. Moc vám děkuji. Těším se případně příště někdy na viděnou.
1: Taky děkuju.
0: Taky děkujeme.

Péče o vlastní spirituální zdraví je celoživotní prací. Hledáním smyslu života, vyrovnáváním se se sebou samým, s druhými i se světem dáváme svému životu hlubší obsah i přesahující rozměr. Nevždy se nám to daří tak, jak bychom chtěli. Nevždy nalézáme odpovědi tak rychle, jak bychom si přáli. Přesto už jen to, že se o to stále pokoušíme, je klíčem pro naplněný život. A pokud bych vám měl dát přece jen nějakou konkrétní radu nebo doporučení, začněte třeba tím, že napíšete nebo řeknete někomu něco pozitivního. Pochvalte se za něco. Oceňte druhé. Každý den rekapitulujte, co vám nového přinesl, co vám dobrého dal. Seznamte se se svými myšlenkami a pocity. Sklidněte se. Nebo chcete-li, meditujte. Milí diváci, děkuji vám za dosavadní přízeň. Věřím, že vám náš pořad přinesl cenné rady a inspiroval vás k aktivnímu přístupu a k odpovědnosti za své zdraví. Věda a medicína dokáže mnohdy zázraky, ale jste to především vy, kdo rozhodujete o tom, zda svůj život prožijete aktivně, ve zdraví a spokojeně. Přeji vám klidné Vánoce, požehnané vánoční svátky a v nadcházejícím roce pak zejména zdraví a dny naplněné životem. V únoru se s vámi opět těším na viděnou.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň

0: jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
1: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často nezkontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
0: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
1: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadle.
0: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
1: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
0: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
1: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se,

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropole.

0: Thank you.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Bebe Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Low Stepa je britský producent a DJ, který svou houseovou hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Low Stepa umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Dnešní den.
1: Berani, jste smíření s tím, že nemusíte být u všeho, být si, dneska budete plní ambicí a síly. Blíženci, urychleně vyřešíte jeden zásadní konflikt. Radci, nepřežeňte to s otevřeností a upřímností. Lvi, kritiku umíte říct i hezky a ohleduplně. Pany, občas zapomínáte na některé sliby, váhy, vaše charisma vám pomůže získat nové spojence. Štíři, hned ráno zařaďte tu nejvyšší rychlost. Střelci, dneska uplatníte nové nápady a kreativitu. Kozorozi, pozor, ať nepropásnete svoji velkou šanci. Vodnáři, dnešek zvládnete s nadhledem a konstruktivně. A co my ryby, když neuděláme všechno, tak svět se určitě nezboří.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Léto hraje s námi.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek.

0: Vibe Rádia Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
4: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
3: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
1: Prostějov aktuálně.
3: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
3: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu nejprve zatažená obloha nebo oblačno, odpoledne pak místy polojasno. Mírný vítr a dešťové přehánky. Podobně by mělo počasí vypadat taky ve čtvrtek, nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bouřky, které mohou být místy i silné.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
1: Legenda, která psala historii české rockové scény.
0: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
1: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
0: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
1: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
0: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní Pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hobafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
6: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Je středa 19. srpna. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
3: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Už se ví, co stojí za překvapivým náhlým onemocněním 111 lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku. Jsou to noroviry, způsobily lidem střevní chřipku. Nákaza se už ale nešíří. Zabrala tu místní hygienická opatření, informuje krajská hygiena.
0: Sport.
3: A neseme taky výsledky včerejších hokejových přáteláků klubů z našeho regionu. Všechny domácí týmy musely zkousnout prohru. Přerovští Zubři padli 0-1 v prodloužení se Vsetínem, Zlínští Berani podlehli Žilině 2-4 a Kroměříž prohrála se Šumperkem 0-2.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Tento týden se rozednívá zhruba v 5.15, sluníčko pak vychází ve 5:45 ráno a zapadá kolem 20. hodiny. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a odpoledne letní teploty 25 až 27. Dnes i zítra. Jinak dneska nečekáme žádné extra deště, to by mělo přijít zase až ve čtvrtek a v pátek.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat na Olomoucku na trase Nedvězí Hněvotín, pak taky máme hlášené odstavené auto na silnici 35 Mohelnice Studená Loučka, jak je ta odbočka na Podolí, anebo v Moravské Třebové na Dvorní ulici, kousek od té benzinky OMV. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady aktuálně neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravuje se tu potrubí vodovodu. Ta uzavírka by měla trvat až do začátku listopadu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, jste smíření s tím, že nemusíte být u všeho, být si, dneska budete plní ambicí a síly. Blíženci, urychleně vyřešíte jeden zásadní konflikt. Radci, nepřežeňte to s otevřeností a upřímností. Lvi, kritiku umíte říct i hezky a ohleduplně. Pany, občas zapomínáte na některé sliby, váhy, vaše charisma vám pomůže získat nové spojence. Štíři, hned ráno zařaďte tu nejvyšší rychlost. Střelci, dneska uplatníte nové nápady a kreativitu. Kozorozi, pozor, ať nepropásnete svoji velkou šanci. Vodnáři, dnešek zvládnete s nadhledem a konstruktivně. A co my ryby, když neuděláme všechno, tak svět se určitě nezboří.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
2: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
4: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Je středa 19. srpna. Absolutně nevím, za co jdu sedět. To jsou slova 58-leté Zuzany Drinkové, které Olomoucký vrchní soud zamítl odvolání. Dostala 7 let vězení za zapálení dvou požárů v roce 2024 v Uničově v zahrádkářské kolonii. V chatě, kterou podpálila, byl její bývalý partner s novou přítelkyní. Z objektu se jim podařilo včas utéct.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo v Kroměříži, kde si mohou hrát děti. Město dokončilo nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Jsou tu dřevěné prolézačky, venkovní posilovna, ping-pong a pískoviště. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeká, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, 5 švestek a Poberta. Uvidíme, který z nich to tedy bude.
0: Sport.
3: Další prohra na kontě tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny. Už je čtvrtá v řadě. V prvním kole na Challengeru v mexickém Cancúnu prohrál se Švýcarem Wawrinkou po setech 6-7 a 6-7 a na turnaji končí.
1: Rádio Metropole, to na sebe. Pršelo v noci, pršelo taky brzy ráno. A my víme, jak bude. Ojedinile ještě počítáme se slabým deštěm nebo s přehánkami. Jinak na Moravě budeme mít dál proměnlivou oblačnost a k tomu odpoledne letních 25 až 27 stupňů. S tím, že podobné teploty čekáme taky zítra a v pátek.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Mělo by to být až do konce srpna. Stále tedy počítáme s tím, že nefungují semafory na křižovatce u Drápala. Jinak teď máme také hlášený silnější provoz v Olomouci na Kosmonautů. A policejní hlídku můžeme potkat po ránu v Přerově na Lipnické anebo v Šumperku na Zábřežské. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
2: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
3: Kapitán Jack Sparrow.
4: Proč ten rum věčně dochází?
1: A tak jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
0: Metropole právě dnes.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
9: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
12: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
13: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
12: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
13: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
12: Vstupenky na smsticket.cz.
13: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
14: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
15: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
14: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
15: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
14: Tak jdeme.
15: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě.

0: že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
0: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Centrem Olomouce bude znít vojenská hudba. Na Horním náměstí uvidíme a uslyšíme od 27. do 29. srpna Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce vystoupí vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Prvňáci by mohli propadnout zpátky do školky. Zrušená možnost vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky, pokud se ukázalo, že na školu nestačí, by se mohla v Česku vrátit. Obnovení této praxe, která skončila v roce 2025, prosazuje premiér Andrej Babiš ve výjimečných případech. Proti návratu prvňáků do mateřinek se staví ministr školství Robert Plaga. Návrhu hodlá bránit, protože podle něj i odborníků jde o opatření, které je pro dětskou psychiku a vývoj škodlivé. Píší o tom novinky.cz. Budeme sledovat vývoj tohoto tématu. Známá vousatá rocková kapela ztratila bubeník. Ve věku 77 let zesnul bubeník slavných ZZ Top Frank Beard. V kapele působil téměř 60 let a stál u hitovek jako Sharp Dressed Man nebo Give Me All Your Lovin'. Skonal na svém ranči v Texasu.
0: Sport.
3: Poslední zápas prvního kola českého fotbalového poháru, ten je na programu dnes od 17.30 a to v Přerově Kozlovicích. Kozlovice vyzvou v souboji o postup Slavičín, na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Tento týden se rozednívá zhruba v 5.15, sluníčko pak vychází ve 5:45 ráno a zapadá kolem 20. hodiny. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a odpoledne letní teploty 25 až 27, dnes i zítra. Jinak dneska nečekáme žádné extra deště, to by mělo přijít zase až ve čtvrtek a v pátek.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na třídě míru, je to kousek od neředínského krematoria. Jinak v Olomouci máme taky hlášenou policejní hlídku na Velkomoravské, kontrola je i na D1, poblíž exitu Holíc Západ anebo v Šumperku na generála Krátkého. A drobný ťukanec je taky na trase Prostějov Smržice, tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: baví, baby.
1: Apky pro tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
2: Muzika, energie, tak to je Radio Metropole, ale taky informace ze světa celebrit, tak pojďme na ně. Měla to být svatba století. Oči všech sportovních fanoušků se upíraly k Madejře, kde se měla odehrát velkolepá veselka Cristiana Ronalda a jeho vyvolené Georginy Rodriguez. Jenže k oné ostře sledované události nakonec došlo na zcela překvapivém místě. A to přímo v obýváku jejich vily. Georgina to vysvětlila jednoduše. Hrady, drahá auta i sídla mají na dosah každý den. Nicméně to nejvzácnější.

luxusním oblečením. Pojďme dále, Dara Rollins se na dlouhou dobu loučí s koncertními pódii. Po desítkách let v jednom kole se rozhodla na celý rok přerušit vystupování a poprvé od dětství si vyzkoušet život bez nabitého pracovního diáře. Jak nyní otevřeně přiznala na svém Instagramu, sama ještě vůbec

0: tísni. Trojnásobná maminka má potřebovat peníze na zaplacení účtu a proto se rozhodla rozprodat část svého luxusního šatníku. Nyní na sociálních sítích ukázala první kousky, které půjdou do prodeje. Tak to jsou celebrity na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
1: A dopolední chill.
4: Baby, let's go.
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
3: Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Obafest. Vůně grilovač, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Obafest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází v 9 čtvrtek.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Děláme akce.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Posloucháš?
5: Radio Max.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
2: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
3: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci fórum, není úplně nezávislá, a ty cesty fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
2: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok.
1: Sport.
2: Přerovští hokejoví Zubři mají před startem nové sezóny Maxa Ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnatinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa Ligy přerovští Zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pršelo v noci, pršelo taky brzy ráno. A my víme, jak bude. Ojedinile ještě počítáme se slabým deštěm nebo s přeháňkami. Jinak na Moravě budeme mít dál proměnlivou oblačnost a k tomu odpoledne letních 25 až 27 stupňů. S tím, že podobné teploty čekáme taky zítra a v pátek.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme třeba v Olomouci na Masarykově anebo na Dobrovského, hlídka také v Bystrovanech u toho Kruháče. Kontrolu můžeme potkat i v Prostějově, na Olomoucké nebo za Kosteleckou a na D1 číhají na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádiu Metropole
1: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.
3: Top of the Pop. Let's go.

0: mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Včera ráno přišlo. Zubata, včera ráno přišla.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: živý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce. Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Klub Olomouc.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěj.

0: neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hrajeme a bavíme a jako bonus jsou tady naše nejlepší tipy. Speciální pozvánku pro nás má olomoucký Metropol. Do talk show Haná jede totiž dorazí oblíbený zpěvák Ben Kristoval. A to v neděli 23. srpna od 18 hodin v kině Metropol. V Tovačově na zámku nás pobaví komedie Natěrač už zítra od 19.00. Taky pokračuje prostějovské léto. Na programu je konkrétně ve čtvrtek večer módní přehlídka na náměstí TGM. Teď v sobotu budeme mít hody v Přáslavicích. Dorazí i Petr Kolář a Lunetici. A mimochodem, děti mají vstup zdarma. A připomínáme, že Pádlo v Horce slaví 10 let o tomto víkendu, takže bude spousta country muziky a jako hlavní host legendární Tomáš Linka, kemp Pádlo v Horce a dvoudenní party v pátek a v sobotu. A ještě zpátky do Olomouce, protože zveme na Činasky. Už tento pátek zahrají na Korunní pevnostce. Tak si s námi užijte i tenhle ten letní open air koncert a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
0: Přerov aktuálně.
1: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Už se ví, co stojí za překvapivým náhlým onemocněním 111 lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku. Jsou to noroviry, způsobili lidem střevní chřipku. Nákaza se už ale nešíří. Zabrala tu místní hygienická opatření, informuje krajská hygiena. Sport. A do akce jde naše hokejová reprezentace. Ve finále turnaje čtyř zemí se představí naši hokejisté do 17 let. V 16.30 vyzvou v konečném utkání Spojené státy. A už v 15 hodin 30 minut hrají naše hokejistky proti Finkám v rámci série Eurohockey Tour.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme většinou oblačno, sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Mraky by se nám měly začít rozpouštět k večeru. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 26 stupni. Větřík nám fouká jen mírný. I zítřek bude převážně v duchu šedé oblohy. Lokálně se mohou vyskytnout přeháňky, někde dokonce i bouřky. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 25 až 29 stupňům. Biozátěž je dnes na dvojce. Zítra se nám zhorší na 3. stupeň.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krejnici v ulici Brněnská. Taky nám v hanácké metropoli číhají policejní hlídky v ulici Mrštíkovo náměstí u Mlýnského potoka a na ulici Velkomoravská. Nehoda se vyšetřuje na Blanensku na silnici 43 na trase mezi Krhovem a Svitávkou na úrovni rybníka Skalice. Havárie se vyšetřuje taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Policejní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Ivanovice na Hané, na D55 na exitu na Pajedla a taky v Březové nad Svitavou na Moravském náměstí. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže naviděnou!
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the pop.
3: Metropole.

0: Obědová pauza je před námi, s rádiem Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Mrkneme se nejdříve na nabídku bez masa. Jsou tady bramborové knedlíky plněné uzeným tofu, ryby teriyaki nebo kubánské picadillo. Ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Co pak nám to voní na lascích? Grilovaný steak z vepřové kotlety s čedarovo-cibulovou krustou, pepřovou omáčkou a bramborami nebo kuřecí rarášci v pivním těstíčku s bramborovou kaší. To pro nás připravují v baseball pubu na lascích. Pochutnají si i studenti. Menza láká na bulgur s rajčaty a fazolemi, smažené rybí filé v bylinkové krustě s bramborovou kaší nebo třeba dukátové buchtičky s krémem. V Menze na 17. listopadu. Dáme si taky smažený květák se šťouchanými bramborami, nadívané kuře se salátem koleslav nebo třeba špíz ze smaženého sýra se šťouchanými bramborami. To mají na lístku v Bistru Paulus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Try4, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
6: Jupí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme.
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
1: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
11: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
0: Sport.
2: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie a budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na meteorologické mapečce Výstrah konečně zmizelo varování před rizikem ohně z důvodu obrovského sucha. Vyměnilo ho ale varování před silnou bouřkou na zítřejší odpoledne. Je sice jen nízké, ale máme ho na celém jihu Olomouckého kraje a taky na Boskovicku, Blanensku, Vyškovsku nebo třeba Kroměřížsku. Ve čtvrtek se odpoledne a k večeru na většině území vyskytnou deště, lokálně i bouřky. Během nich se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Kroupy a taky přívalové srážky. Tak zítra raději výlet na odpoledne neplánujeme.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme poměrně hladce. Pokud ale budeme projíždět ulicemi Týnecká a Rozberská, dáme si pozor. Uklízí se tu totiž silnice. Připomínáme nehodu na Blanensku na silnici 43 na trase mezi Krhovem a Svitávkou. Místo je neprůjezdné, doprava je odkloněná po objízdné trase. Policejní hlídky nám číhají ve Zlíně na třídě 3. května, na D1 na exitu Bělotín a taky Mořice. Předpisově pojedeme raději i na D46 na exitu Olomouc Střed. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Metropole.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
2: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
3: Kapitán Jack Sparrow.
4: Proč ten rum věčně dochází?
1: A tak jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
0: Metropole právě dnes.
5: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy? Mohutný dravec létá nad Hanou. Ornitologové zaznamenali na Hané v okolí Olomouce výskyt vzácného orla královského. Tento dravý pták se v regionu objevuje během žní, kdy v polích snadněji loví kořist. Orly královští, kteří mají až 2metrové rozpětí křídel, patří k nejvzácnějším dravcům v Česku. Jejich výskyt u Olomouce, na Přerovsku nebo i na Kroměřížsku ukazuje, že obdělávaná zemědělská krajina pro ně představuje klíčové loviště. Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
2: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Co stojí za náhlým onemocněním více než stovky lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku? Jsou to noroviry. Způsobili lidem střevní chřipku. Hygienici tu zavedli protiepidemická opatření a nákaza se již téměř nešíří.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. A v porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
1: Říká za krajskou hygienickou stanici mluvčí Markéta Koutná. Sport. O postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Cincinnati dnes se bude hrát přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Na betonovém kurtu ho čeká po 6:30 večer střet s Argentincem Tirantem. Hrají spolu poprvé. Uvidíme, jak to Jakub zvládne.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Ještě včera to vypadalo, že se 30 tento týden vyhneme. Odborníci ale nyní hlásí, že by zítřejší teplotní maxima mohla dosáhnout až 31 stupňů. Do konce týdne by se mělo jednat o nejteplejší den. Čtvrteční ráno a dopoledne nás může přivítat místy polojasnem, převažovat bude ale velká oblačnost. Později odpoledne a k večeru už se nám zatáhne úplně. Na většině území očekáváme déšť, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Odborníci předpokládají, že by nám mohlo spadnout až 15 mm srážek. V bouřkách ojediněle až 30.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomouci dořešujeme bouračku v ulici Pod Lipami. Po nehodě na silnici 43 na trase mezi Svitávkou a Krhovem už projedeme. Můžeme se tady ale trochu zdržet. Policejní hlídky na nás číhají na D46 na exitu Olšany u Prostějova. Na pokutu si dáme pozor taky na D55 na exitu Hulín Východ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
3: Legenda, která psala historii české rockové scény.
2: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
3: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
2: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
3: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
2: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
8: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Posloucháš?

0: you mine.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadlo.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách.
3: Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojansky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
4: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci fórum, není úplně nezávislá, ty cesty fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
3: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok.
1: Sport.
3: Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa Ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa Ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme většinou oblačno, sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Mraky by se nám měly začít rozpouštět k večeru. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 26 stupni. Větřík nám fouká jen mírný. I zítřek bude převážně v duchu šedé oblohy. Na většině území očekáváme déšť, lokálně i bouřky, které mohou být i silné. Biozátěž je dnes na dvojce. Zítra se nám zhorší na 3. stupeň.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme téměř bez komplikací. Jen na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov si dáme pozor na odstavené auto na krajnici. Dva osobáky se nám pak srazily na Uhersko-Hradišťsku na trase Buchlovice Stupova. Na místě jsou záchranné složky, na silnici přikáží havarovaná auta. Projíždíme proto se zvýšenou opatrností. Očekáváme taky zdržení, nyní nám hlásíte i 20 minut. Nehoda se vyšetřuje taky ve Zlíně v ulici Gahurova. Přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.
3: Top

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, co se děje na Hané. Přečetli jsme regionální zprávy, tady je přehled, o čem se píše. Začínala na školním závodě v Olomouci, teď je mistryní světa. V italském Janově vybojovala zlatou medaili Teresa Rauturier. Věnuje se orientačnímu běhu. Je absolventkou Univerzity Palackého. Více o jejím příběhu i úspěchu najdeme na Olomouckém reportu. Příznivci letectví se mají na co těšit. V Šumperku se totiž 12. září uskuteční velký letecký den, který připomene 80 let od založení zdejšího aeroklubu. Přípravy jsou v plném proudu. Bližší informace přináší šumperský rej. Kompletní výměna ozvučení čeká na sklonku letních prázdnin Kino nad Sklepí v Kroměříži. Kino proto bude v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. To se dočteme v kroměřížském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá telepatie.
2: Metropole.
6: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Začínáme právě teď. Albatrosy proletí nad regionem. Nad Olomoucí, Přerovem, Vyškovem či Moravskou Třebovou zakrouží ve čtvrtek 27. srpna odpoledne cvičné proudové letouny L-39 Albatros. Bude to jejich rozlučka. Po více než 20 letech tato známá letadla končí službu státního podniku LOM Praha. Cvičné letouny L-39 Albatros pomalu končí svou provozní éru a ve výcviku českých armádních pilotů je nahradí jejich moderní nástupci L-39NG Skyfox. V Přerově navíc uvidíme ukázku náročnější pilotáže, píše deník.
1: Přerov aktuálně.
3: Snadnější placení za parkování v Přerově. Město zavede od září mobilní aplikaci Easy Park pro platbu parkovného z telefonu. Řidiči v ní mohou parkování snadno zahájit, prodloužit i ukončit na dálku. Podrobnosti najdeme na webu přerov.eu. Brzy se dá do pořádku další památka v Blansku. Podle plánu pokračuje rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny. Suterén, stěny i střecha už jsou nové. Těšit se můžeme i na prosklený vstup do budovy, který umožní průhled přímo do depozitáře měřící techniky. Hotovo má být letos na podzim.
0: Sport.
3: A do akce jde naše hokejová reprezentace. Ve finále turnaje 4 zemí se představí naši hokejisté do 17 let. V 16.30 vyzvou v konečném utkání Spojené státy. A už v 15 hodin 30 minut hrají naše hokejistky proti Finkám v rámci série Eurohockey Tour.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Co říkají meteorologové o počasí v našem regionu ve čtvrtek? Čeká nás většinou oblačno nebo zataženo, dešťové přehánky, místy i bousky, které mohou být i silné. Teploty v maximech přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia, no a s bouřkami a deštěm počítáme i v pátek. Ten by měl být i nadále s vyšší oblačností a teplotou okolo 25 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Jezděme opatrně. Dopravní nehoda dvou nákladních aut a chodce se vyšetřuje v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Na místě jsou záchranáři, ale mělo by to jít zatím projet. Nehoda je taky v Držovicích na Konečné nebo v Šumperku na Jesenické. Taky tyto úseky jsou s opatrností sjízdné. Bourá se i na Uherskohradišťsku na trase Buchlovice za Střízlim. Jde o dvě osobní auta v sobě a cesta je neprůjezdná. Objíždí se to přes Medlovice a Koryčany. No a na policejní hlídku potom 15. hodinou pozor v Olomouci na Tomkově a taky na Velkomoravské ulici a nebo v Prostějově na Průmyslové. Dobře dojďte.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tebe bez nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole. Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli.
1: Radio Metropole.

pole, ale taky informace ze světa celebrit, tak pojďme na ně. Měla to být svatba století. Oči všech sportovních fanoušků se upíraly k Madejře, kde se měla odehrát velkolepá veselka Cristiana Ronalda a jeho vyvolené Georginy Rodriguez. Jenže k oné ostře sledované události nakonec došlo na zcela překvapivém místě. A to přímo v obýváku jejich vily. Georgina to vysvětlila jednoduše. Hrady, drahá auta i sídla mají na dosah každý den, nicméně to nejvzácnější, co si můžou dopřát,

0: luxusním oblečením. Pojďme dále, Dara Rollins se na dlouhou dobu loučí s koncertními pódii. Po desítkách let v jednom kole se rozhodla na celý rok přerušit vystupování a poprvé od dětství si vyzkoušet život bez nabitého pracovního diáře. Jak nyní otevřeně přiznala na svém Instagramu, sama ještě vůbec netuší, jak bude takovou změnu snášet. No a jinak Lela Vémola se po rozchodu s Carlosem ocitla podle své manažerky ve finanční tísni. Trojnásobná maminka má potřebovat peníze na zaplacení účtu a proto se rozhodla rozprodat část svého luxusního šatníku. Nyní na sociálních sítích ukázala první kousky, které půjdou do prodeje. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90.

0: Kaufland.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
8: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
7: Tak jdeme.
8: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
9: Posloucháš?

0: hráte.
1: Hrajeme a bavíme a jako bonus jsou tady naše nejlepší tipy. Speciální pozvánku pro nás má olomoucký Metropol. Do talk show Haná jede totiž dorazí oblíbený zpěvák Ben Cristobal. A to v neděli 23. srpna od 18 hodin v kině Metropol. V Tovačově na zámku nás pobaví komedie Natěrač už zítra od 19.00. Taky pokračujeme prostějovské léto. Na programu je konkrétně ve čtvrtek večer módní přehlídka na náměstí TGM. Teď v sobotu budeme mít hody v Přáslavicích. Dorazí i Petr Kolář a Lunetici. A mimochodem, děti mají vstup zdarma. A připomínáme, že Pádlo v Horce slaví 10 let o tomto víkendu, takže bude spousta country muziky a jako hlavní host legendární Tomáš Linka, kemp Pádlo v Horce a dvoudenní party v pátek a v sobotu. A ještě zpátky do Olomouce, protože zveme na Činasky. Už tento pátek zahrají na korunní pevnostce. Tak si s námi užijte i tenhle ten letní open air koncert a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven sedmý ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Mohutný dravec létá nad Hanou. Ornitologové zaznamenali na Hané v okolí Olomouce výskyt vzácného orla královského. Tento dravý pták se v regionu objevuje během žíní, kdy v polích snadněji loví kořist. Orly královští, kteří mají až dvoumetrové rozpětí křídel, patří k nejvzácnějším dravcům v Česku. Jejich výskyt u Olomouce, na Přerovsku nebo i na Kroměřížsku ukazuje, že obdělávaná zemědělská krajina pro ně představuje klíčové loviště. Před dalšími bouřkami varují meteorologové, zasáhnout mají i na

0: náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského, má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
1: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Co stojí za náhlým onemocněním více než stovky lidí v Pryznicových lázních v Jeseníku? Jsou to noroviry. Způsobili lidem střevní chřipku. Hygienici tu zavedli protiepidemická opatření a nákaza se již téměř nešíří.
2: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. A v porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Říká za krajskou hygienickou stanici mluvčí Markéta Koutná. Sport. O postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Cincinnati dnes se bude hrát přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Na betonovém kurtu ho čeká po 6:30 večer střet s Argentincem Tirantem. Hrají spolu poprvé. Uvidíme, jak to Jakub zvládne. Rádio Metropole,
3: co na sebe. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky, místy i bouřky. Teploměry nám budou v maximech přes den ukazovat mezi 27 a 32 stupni, no a co závěr pracovního týdne. Teploty okolo 25 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Pokračuje vyšetřování nehody nákladního auta a dvou chodců v Přerově na ulici doktora Edvarda Beneše. Projet se to ale opatrně dá. Nehoda je taky v Šumperku na Jesenické, na trase Přerov Osek nad Bečvou, mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Dolany a taky v Hulíně na Záhlinické ulici. Všechna tato místa jsou ale opatrně sjízdná bez zdržení. Na policejní hlídku potom pozor v Olomouci na Tomkově. V Olomouci zároveň počítejte taky na Jeremenkově se zdržením na 10 minut, no a další policejní hlídka je i ve Svitavách na Máchově aleji. Dobře dojeďte.
5: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku

0: Kaufland.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
2: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Plánujete vyrazit na dovolenou k moři, ale jakmile si představíte odbavení a řev motorů, chytá vás panika? Nejste v tom sami. Strach z letání má spousta z nás. Základní trik je přelstít vlastní hlavu. Třeba tím, že si uvědomíte, že turbulence jsou jen takové nevinné výmoly na vzdušné silnici. Vezměte si do letadla dobrou knížku, oblíbený podcast nebo si stáhněte komedii, u které zapomenete, kde vlastně jste. A kdyby to náhodou nepomáhalo, zhluboka se nadechněte, zavřete oči a představte si ten moment, kdy s ledovým drinkem v ruce poprvé šlápnete do vyhřátého písku. Ta nahoře strávená hodinka dvě za ten ráj na pláži prostě stojí. Tak šťastný let a krásnou dovolenou.
1: We'll be taking off momentarily, so sit back and relax.
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách.
3: Tyrannosaura Rexe můžeme potkat na Olomoucku. Na 3D tiskárně vytiskl kostru tohoto populárního pravěkého ještěra Lukáš Vymětal z Charvát. Je 12 metrů dlouhá a 3,5 metru široká, píše deník. Tento exponát je v Dinosauřím muzeu v Charvátech.
0: Bruntál aktuálně.
3: Obchvat roste okolo Bruntálu, práce jdou podle plánu a hotový má být příští rok na jaře. Má odvést z města tranzitní dopravu po silnici 4.

0: 45. Řidiči už mohou využívat jeho části na výjezdu z města na Olomouc, Opavu a Krnov. Sice zapršelo, ale nestačí to. Na řekách a v nádržích v Česku je situace kvůli dosavadnímu suchu dál kritická. Stav sucha hlásí nyní 280 z nich, o 20 víc než včera, píše deník N, a to z 563 míst měřených meteorology. Česko jde do dalšího pokusu získat prestižní americkou filmovou cenu Oscar. V kategorii mezinárodní celovečerní film bude soupeřit s dokumentem natočeným na mobil, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky v něm otevírá téma, proč se její blízcí ocitli na ulici. Snímek už zaujala například v Německu.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Fórum, není úplně nezávislá, ty cesty Fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je.
0: Říká prezident České filmové a televizní akademie Ivo Maté. Jak film na Oscarech dopadne, to se dozvíme v březnu příští rok. Sport. Přerovští hokejoví zubři mají před startem nové sezóny Maxa Ligy jasno, kdo jim bude hlídat bránu. Oznámili, že brankářskou jedničkou bude David Honzík a záda mu bude hlídat jako dvojka Michael Schnattinger. Připomeneme, že první utkání v novém ročníku Maxa Ligy přerovští zubři odehrají venku proti Pardubicím B a bude to 9. září v 18 hodin.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který v Olomouci nastane minutu po 20. hodině. Zítra potom sluníčko vyjde v 5.49. Víme, jak bude. Ve čtvrtek počítáme s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou a s teplotami v maximech okolo 30 stupňů Celsia. K tomu musíme připočíst i dešťové přeháňky s občasnými bouřkami. V pátek nám budou teploměry ukazovat okolo 25 a stále se mohou objevit bouřky a déšť.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Pokračuje vyšetřování dopravní nehody mezi Olomoucí a Šternberkem u Dolan. Projet se to dá, ale bez zdržení. No a dopravní nehoda motorky a psa se došetřuje i na Záhlinické ulici v Hulíně, tak tady taky pozor. Svitavy Olomoucká, Napajedla nádražní, Blansko, Poříčí a nebo Kroměříž, Kojetínská, tak na těchto ulicích dávejte pozor na policejní hlídky. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the pop.
3: Metropole.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Plán na 20.

0: Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
3: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: Původní sestava pražského výběru.
3: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
2: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
3: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 19. srpna a taky dneska se bavíme a navíc slavíme. Narozeniny má například herečka a moderátorka Adéla Gondíková anebo zpěvačka Kristýna Perry. Svátek má každý Ludvík a pozor, 19. srpen je například Mezinárodní den pirátů.
2: Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow.
3: Kapitán Jack Sparrow.
4: Proč ten rum věčně dochází?
1: A tak jeden brambor. Ať už si dneska dáme hranolky Ameriky, brambory šťouchané nebo zapečené, poslouchejte dál a bavte se. Tohle je vaše nejlepší letní rádio.
0: Metropole právě dnes.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
6: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme.
6: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
12: V galanterii Bivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Bivoje všechno je.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: tam. Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
0: Sport.
3: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie a budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Co říkají meteorologové o počasí v našem regionu ve čtvrtek? Čeká nás většinou oblačno nebo zataženo, dešťové přehánky, místy i bousky, které mohou být i silné. Teploty v maximech přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia, no a s bouřkami a deštěm počítáme.

0: Ten by měl být i nadále s vyšší oblačností a teplotou okolo 25 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se u Spytihněvy na trase Komárov-Topolná, jde o nehodu osobního auta, policisté jsou na místě, ale řidiči se tady dostanou bez zdržení. Policejní hlídka je v tuhle chvíli v Otrokovicích na Zlínské ulici, no a v Přerově pozor na Tržní ulici. Je tady hlášená nefunkční světelná signalizace. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
7: Posloucháš?

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás zavazadla.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
10: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky, místy i bouřky. Teploměry nám budou v maximech přes den ukazovat mezi 27 a 32 stupni, no a co závěr pracovního týdne. Teploty okolo 25 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hostě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách víme, co se děje na Hané. Přečetli jsme regionální zprávy, tady je přehled, o čem se píše. Začínala na školním závodě v Olomouci, teď je mistryní světa. V italském Janově vybojovala zlatou medaili Teresa Rauturier. Věnuje se orientačnímu běhu. Je absolventkou Univerzity Palackého. Více o jejím příběhu i úspěchu najdeme na Olomouckém reportu. Příznivci letectví se mají na co těšit. V Šumperku se totiž 12. září uskuteční velký letecký den, který připomene 80 let od založení zdejšího aeroklubu. Přípravy jsou v plném proudu. Bližší informace přináší šumperský rej. Kompletní výměna ozvučení čeká na sklonku letních prázdnin Kino nad Sklepí v Kroměříži. Kino proto bude v době od 24. srpna do 10. září mimo provoz. To se dočteme v kroměřížském deníku. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.
3: I've learned to embrace the dark, and now every time you see me,

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Matouma je norský DJ a producent, který do taneční scény vnáší svým zvukem vždycky pozitivní vibe a skvělou energii. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na party přinese dobrou náladu a nenechá tě sedět. Umí mixovat chytlavé beaty s tropickými melodiemi tak, že tě dostane na taneční parket, ať si kdekoliv. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i Káme.

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černá no přišla, Zubata.
1: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: živý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům je tu hej, nikam nezapomeň.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Club Olomouc.

0: Fest. Děláme akce.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Posloucháš?
0: Radio Mef.

0: co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti při...

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: to you.
1: Rádio Metropole.
0: Tvůj večer.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na

zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi. Na Metropoli s Meknou zažiješ hudbu,

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Muzika, energie, tak to je Radio Metropole, ale taky informace ze světa celebrit, tak pojďme na ně. Měla to být svatba století. Oči všech sportovních fanoušků se upíraly k Madejře, kde se měla odehrát velkolepá veselka Cristiana Ronalda a jeho vyvolené Georginy Rodriguez. Jenže k oné ostře sledované události nakonec došlo na zcela překvapivém místě. A to přímo v obýváku jejich vily. Georgina to vysvětlila jednoduše. Hrady, drahá auta i sídla mají na dosah každý den. Nicméně to nejvzácnější

luxusním oblečením. Pojďme dále, Dara Rollins se na dlouhou dobu loučí s koncertními pódii. Po desítkách let v jednom kole se rozhodla na celý rok přerušit vystupování a poprvé od dětství si vyzkoušet život bez nabitého pracovního diáře.

0: potřebovat peníze na zaplacení účtu a proto se rozhodla rozprodat část svého luxusního šatníku. Nyní na sociálních sítích ukázala první kousky, které půjdou do prodeje. Tak to jsou celebrity na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zavzpomínáme na U6 und 90, německou technolegendu, která na taneční scéně září už od 90. let. Jejich tvrdé elektrické beaty a futuristický zvuk dokázal

kompromisů rychle a nahlas. Jejich skladby zní jako soundtrack nočních měst a neonových světel, které tě vtáhnou do víru tanečního šílenství. Tak se připrav, protože Metropole dneska přináší techno s grácí, která nikdy neomrzí.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořád

Tady je tvoje metropole. Ariana Grande je jedna z těch interpretů, co na první poslech dostanou všechny do varu. Její hlas je jako ten silný vítr, co tě odfoukne přímo do světa popových hitů. Ať už zpívá o lásce, životě nebo prostě jen tak, její energie a charisma jsou nepřehlédnutelné. Její styl je moderní, ale zároveň velmi osobitý, takže ji poznáš hned. Zůstaň

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na jedno super energický duo. Co si říká Sophie Tucker? A to ti ukáže, jak se dělá pořádná elektronická jízda s nádechem exotična. Ti dva borci to umí rozjet s takovou vervou, že i ten největší pecivál začne vrtět boky. Jejich songy jsou jako barevný a divoký trip do džungle plné nakažlivých rytmů a chytlavých melodií, které ti zůstanou v hlavě ještě dlouho. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a dodá ti nekonečnou dávku radosti a tance, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o naší muzice.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme Deep End, nizozemského producenta, který umí Deep House zabalit do příběhu a emocí. Jeho skladby jsou jako večerní rozjímání u moře. Jemné, chytlavé a zároveň taneční. Deep End je jako kamarád, co ti přinese klid i pohyb zároveň. Jeho styl spojuje melodii s rytmem tak, že se těžko chce zůstat v klidu. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje zvukové pohlazení, které tě roztančí.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatů, zůstaň naladěnej.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše prázdninové rádio a pravidelně spolu za mořem a za sluníčkem cestujeme letadlem. Jenomže někdy stačí jedna malá drobnost na letišti a dovolená začne zbytečným stresem. A my si dneska řekneme, jakým chybám se vyhnout v našem leteckém speciálu. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká chyba na letišti dokáže pokazit dovolenou ještě před samotným odletem?
2: Tak jednoznačně to bývají špatné nebo neplatné doklady. Lidé si často neskontrolují platnost pasu nebo občanského průkazu a pak zjistí problém až na letišti. Navíc některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu z dovolené, takže tohle je opravdu důležité nepodcenit.
1: Naše posluchači se také ptají v případě velké rodinné dovolené, kdy berete i děti, jak si co nejvíc usnadnit cestování letadlem s malými dětmi z Mrňousky?
2: Tak základem je být připraven, mít sebou dostatek jídla, pití a hlavně zábavy. Osvědčují se různé knížky, hračky nebo tablet s pohádkami. Je dobré taky počítat s dostatečnou časovou rezervou a mít vše po ruce, aby rodiče nemuseli během letu složitě hledat za vás letadlo.
1: A závěrečná informace, kdybyste mohla dát našim posluchačům a cestujícím jedinou radu, která by ušetřila nervy na letišti. Jaká ta rada by byla? Jak by zněla?
2: Tak ty rady budou dvě. První je přijít na letiště opravdu včas a ta druhá předem si zkontrolovat pravidla a platnost dokladu. Většina stresu potom vzniká zbytečně jen proto, že cestující něco podcení nebo řeší na poslední chvíli.
1: Přejeme všem krásnou leteckou dovolenou bez stresu, front a zbytečných komplikací na našem rádiu dnes Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Děkujeme za praktické tipy.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

Tady je tvoje metropole. Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy zazní na rádiu Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
1: Sport.
2: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie a budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky, místy i bouřky. Teploměry nám budou v maximech přes den ukazovat mezi 27 a 32 stupni, no a co závěr pracovního týdne. Teploty okolo 25 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé! Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože metropole

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: tady je tvoje metropole. Meghan Trainor je zpěvačka a skladatelka, která do popu vnáší pořádnou dávku energie, chytlavých melodií a pozitivního přístupu. Její písně jsou jako kámoška, co ti vždycky zlepší náladu a přidá trochu radosti do dne. Spojuje pěvecký šmrnc s moderními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na dávku muziky, která tě pohladí a rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další skvělé hity.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s nami.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavost

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Declan J. Donovan je britský zpěvák a skladatel. Jehož hudba je plná citů a krásných melodií, které tě zahřejí na duši. Jeho styl je jako kamarádský rozhovor, co ti dodá sílu a klid. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole tě čeká další dávka skvělosti.

bad memories. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

Tady je tvoje metropole. Noted je švédské hudební produkční duo, které do taneční hudby přináší chytlavé beaty a svěží zvuky plné energie. Spojuje progresivní house s melodickým housem, díky čemuž vznikají přesně takové melodie, které tě vždycky rozhýbou. Zůstaň naladěný, protože metropole má další parádní